stromů tiše do dvora padá žluté listí moje černou duši čistí do holých korun stromů padá černý nebe oheň v krbu hřeje ale v srdci už to zebe do polí duše volá že má těsnou vestu že se dusí v těle že je v těle jako z trestu do polí duše volá že má těsnou vestu že se dusí v těle že je v těle jako z trestu.

za lesem je řeka. Plaví se tam koně, tam darovala si nám, co se chystal pro mě, čistou vodu v řece, teď kalí tvoje.

i křížek, co mi kaplan dal, když jsem si tě v loni bral. Ty chvíle poslední nemám ani trochu rád.

Míjela mě auta a v nich řidiči nadutí, až jeden z nich se otázal, zda nechci se svést, že prý ví, jak je to těžké svoje tělo pěšky nést. Vychloubal se kolik měst, už projel s autem svým, řekl jsem příteli, já tuhle zemi neznám o nic míň.

Bram, Stříbro, Hořovice, Strakonice, Senomaty, Tuflovice, Záhořany, Hostivice, Čáslav, Újezd, Čakovice, Netolice, Rožmitá, Voltuš, Černošice, Máslovice, Prčice, Plzeň, Černovice, Pálenice, Nový Bydžov, Stará Paka, Úholička.

znam, ja znam tu zemlju znam. Poubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšík, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Ďumbír, Kryváň, Lisa, Hora, Velká Fatra, Čerchov, Sněžka, Ještě má Fatra, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milešovka, Cínovec, Klínovec, Brdy, Děvinger, Rvachovka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Kaštej, Rapštejn, Konopiště, Milotice, Frýdlan, Trávník, Kozíhrády, Křepinice, Helštejn, Perštejn.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky An, přes práh ti nesmí žádnej muzikant.

tak pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, každanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě.

Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě je dříve než brzy. Dnes už i pozdě je dříve než včera.

a slunce na nebi už není žavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy, je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to.

Vyhledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně. Tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum. Protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum. Tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

0: chráněný, je starý noční hlídač se svou kujarou, se mnou se kechtali i krávy ustájený, a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A nikde závory či přejezde chráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor.
2: Živá voda v moři hudby. Radio 4.

vzduchem voněl déšť. No a potom pršelo snad věky. Blesky rvaly oblohu, burácel hrát.

nastal prudký déšť a já jsem se pořád ještě díval, jak kalná voda opadá, slábne její síla a někde v dálce mizí taky příval. Co mě mohl nést až tam, kam prý tunelem se vplouvá, kde platí stále.

to snad může jenom on, jen Bůh. Třeba námi hvězdy nakloní.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jaro obrací voňavý stránky hledání. Sen se nevrací, noci

Vrásky jsou brázdy na polích. A ten muž s nimi zápolí.

A já cestou domů potkal jsem touhu s pokorou. Dva stíny unavených dam. A já jen vykřik

0: sladce dřímá.
1: Bude ještě. Zakokrnej. Blbečku. Kriky!

0: Tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená.
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flét na žilách hrát.
1: Moje srdce hořou.
0: Letní půlnoc nastává. Škrábu si dlaně a chci žvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štít. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál.

Ти не хатрану отевжено. Co nejděl si pak do ní hsůl. Za chvíli poznáš, co mám v plánu, kde pak tvý klidný noci jsou.

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

je vzácný vidět na svůj vlastní dům, jak tloustnu zpívat. Už občas chrápu a stavím.

nos bude brát. Praha v 6 hodin ještě sladce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem, já dělám na půlovce a ona

se jenom tak bránicí, jak mě učil můj otec. Ten přesně určil hranici a já se neumím smát. Vždycky se před dveřma zoufám.

ulicem psom. Ledven játra ztracena v oheň a maso do hospoda. Nebesům těžko svět stavět na roveň, ale míra se vždy hodí.

0: Přicep jsou mrvené a trasat se na oheň a maso do hospod. Nebesům těžko svět stavět na roheň, ale míra se vždy hodí.
1: Je krátce po pátek.

Co je to sendvič bez masa než pouhý chléb? Co je to sendvič bez chleba než masa kus? Pokud bys bez masa měl chléb, či maso chlebem nepřiklep, pocítíš jistý handicap? Chceš-li mít sendvič komplet, nep? Aby byl sendvič, jak má být, dobře to zvaž. Záleží na tom, jak to všechno poskládáš. Zda nejprv do spod chleba dáš, teprv pak maso pokládáš, pak to za chlebem zarovnáš, jen tehdy řádný sendvič máš. Potíž je s máslem, totiž máslo důsledně. Na tříti patří tam i onde, jen ne v něm. Tak to vidíš, ty síš, plníš si břich a nevidíš, jakou máš v raním chlebík.

neber svůj život tak doslova, vždyť známe se jako svý boty. Tvá ruka je notová osnova a prsteny na prstech noty. Dvě blízkavé noty půlové, nejspíš ze zlatýho drátu. Můj dnešní největší úlovek v šéru antikvariátu. Cinkají jako dva zvonečky, takové legrační bim bam. To když tvých prstů konečky střídavě do rytmu líbám. Až měsíc vystoupá nad Prahu, kastelán s houslovým klíčem, na lůžku z klavírních výtahů, přičem nás nachytá, přičem...

kde jsem jen slyšel tenhle smích. Snad když jsi s mojí spadla na polštář, to všechno už

večery jsou teplý na schode. Sedím, poslouchám a tajím dech. A ticho padá, až jste víc.

Někdy večer, jak se šeří, tak nechce se mi ani hnout, ale jsem z těch, kteří věří, že z hůry hlas má.

na vyuspěchaní, kam jdou, a cesty nepoznaní, kam jdou, kde čas ztrácí. Zas víš, a zatím tady dole, nejsou louky, lesy, pole, dí.

když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas smihl se foxtrot.

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašlání. No jo, no. Zase nic.

Každý tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle. Jak rychlý je náš krok, nejde mít v srdci hudbu jinou.

Modlavé zrádné, hokrovi nám až mysli nevěrné, od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám. Krásnohlasí z mužových Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již bych k ourazu záští jazyk. A kdo se

ty ruky. Sám svobody toho den svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky sám je otrok, sám svobody toho den svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky

zlý pohan posnídá. Jeho matička to slyšela, stála za dveřma.

kvetoucího oleje vložiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohán posnídá, pak ho ten zlý pohán

je rožeň strčitě. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohan posnídá, pak ho ten zlý pohan posnídá.

0: les. Tarot, to je kouzelná věc.
1: Loupež, prachy,
2: zrada a krev,
1: chlast a nářek nebo zpěv.
2: Jenom k čertu čert a k jasu jas,
1: re!
2: Hračky plač.

předloňska hřeje jak před vteřinou. Co zbude za stopy, kdo nám je závidí s životem bílých měst, že kroky dvojic splynou. Pro děti v skicáři pár krezeb a nic víc. Zmizíme v uličce, paměti ještě slepá, už dveře vagónu.

Nechce se spát, chci chodit nočním městem. A ptáci odletěli do věží. Tak zavřem krám, co povíme si ještě, až přijde ráno, tak ti uvěřím.

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Že jsi ochutnal

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame.

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Vždyť bez touhy

0: Ale tenhle nosatec, není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je zlává věc.
1: Ty si do na šváru mi nešahej, ať si je jakej chce, je náš. A to s tím křichtem to sem netahej, koukni, jak sama vypadáš. A vůbec místo řečí spíš mě snad pro vodku doskočíš, no dobrá, já jdu sám, to víš, je to kříž.
0: Je Váňo mrtvý tenhle tanečník, jaký má sako a ten střih. To u nás ve fabrice konfekční, by sotva někdo takhle spích. To tvojí známý propána, no to je banda od rana, a nalývaj se svinstva, má hned od rána.
1: No nemám známý zrovna fešáky, holče, třej víš ty, co to je. A proto taky pijou drijáky, hlavně, že holka za svoje. To ty a tvý pět přítelkyn jste napletli už na pěcím a prvnete tím pletením a žvaněním.
0: Ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci. A hlavně koukej na tu blůzičku, takovou Váňo taky chci. Až teď budeš brát prémie, tak na tu blůzku dáš mi je, tak se tě to zabije, tak co ti je?
1: Kde vůbec bereš tolik drzosti, o prémích mi vyprávět? Kdo pak mi psal do práce stížnosti, he? Já je čet. A pak ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus, ty si kup radši Hubert, když nemáš vkus.
0: Koukni ten chlápek černým vohozu, jak hádá osud z papírku. To dělal u nás jeden z provozů na podnikovým večírku. To ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš na divan a zase myslíš na ten krám, co z tebe má.
1: Větší záda, co jsi na koni, anebo rád si na city. Člověk se jen tolik nahoní, pak přijde domů a tady ty. Co potom, syno, dělat mám, když za rohem je s vodkou krám?

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me. Probuď se, člověče, otevři oči.

za srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna mistromů v mlze mezi kvůli.

Láska se trochu žije. První se omlouvá, další je stát. A vysvobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přečít na dluh života. A být zdvořilý a za rohem pak kopnout vsteky do zdi. Večer ji drtil v obětí a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odcházeli a nevraceli se, jenom velká myš se měla naspát.

na jiště nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se v křečova vsevření a vychutnat lež okamžiku a loučit se.

kdy už konečně taky jednou já pořád tahat do prázdna. Promiň, když jsi byla docela milá.

dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Přední plot hledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou.

lacino to děvče z lidu opíjí. Pohárek podchlazených nesmyslů nemá pojem a já dělám dojem, ovšem mohlo to být horší. Hodinky jsou jako berní úředník, málo kdo ho podplatí, ani louhem nejde dolů, ale jak se na zvířatech zkouší.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Prachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

Podběl mi fangej tu mává, šedivým prachem přikrytej. Mrholí a z mlhy závoj, jenom mě schválně ušitej.

chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se mi při společnosti

moc nezměnila, Rostomile Špulír, díky ostrá jako čepel, díky stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

I naše generace má svoje kajícníky a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

0: a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, rijeme držkou zemi.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

slova. Vyhrožují skoky z okna, manifestují rozvraty, vzdávají se osudu, odcházejí.

bojí. Ty jsi tak silná, ty jsi tak jiná, ty jsi tak silná, ty jsi tak jiná. Ty vydržíš všechno, ty vydržíš všechno.

si tady koupila to kafe, stálo 75 korun. 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co? No to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

No, tak jsem si tady koupila pivo, stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

koně kopítaj před noční tramvají. Holky se mě ptaj, co pro mě nemají.

počkej tu do léta, jak socha kamená. Bláznivá kometa ti schladí ramena. Možná, že potom

0: smutno snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz, v náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju, to všechno odnes čas.
1: Čerstvý vítr, plachet, Radio Folk.

si návyk na tabák. Jen občas přemluvím na zednášku, nesmyslně kliky hák.

vím, jak byl jsem bledý. První milování se bál, dávno spadla hra za to, co v nás už se nechce zbývat, a jsem tulák jen. A tu lásku mám hůl, já jsou písmo.

Já v jedném v lásce vykám. Jí pro jiný píseň má. Tak mínule, já víc neváhej, teď procenčit, co má, jsem tulák jen. A tu láskou mám.

jak stará kurotva, když zlejí.

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

ovečkám se líbí na rozpálený střeše. Ten, kdo si počká, prý jablka češe. Hlavky si pálí, bolí to, rána je živá.

jak nám ten život rychle ubíhá. Člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například nemám žádnou tálii a nevím, za co by mi dali. Myslím, že z toho, co jsem předvedl, si nikdo na zadnici nesedl. I když z těch velkých

moc hezké to bylo. Já třeba nikdy nebyl na Sněžce, prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned na zpátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě. To bych jel radši někam do pouště, učit se milovat a odpouštět.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat tak bez země, já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové, tak to vám řeknu, to bych nedovedl.

by od zítřka už jenom hustěli. I tak vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké.

velblou nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velblou nosí hrb na zádech má. Velblou nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velblou nosí hrb na zádech má. Nosit hrb je asi móda, koukněte na kvasi móda. I kvasimodo hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, kvasimodo hrb na zádech.

0: Nosí hrb na zádech, hrb na zádech, Quasimodo hrb na zádech má. Odjíždí na labskou vodu Quasimodo na velbloudu. A velbloud nosí hrb
1: pro
0: na
1: boha
0: zádech.
2: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Nechte se mi, já tě žeru. Ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda Hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit.

problém, všechno bude, jak si budeš přát. Šaman zvolal, budiš tedy, co se má stát, staň se. Zadunili tamtami a oheň začal plát. Nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám osol celá a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůlu. Ham. A když ji pak šaman pozval do sojové lázně, v jedné ruce držel slánku, v druhé pepř a majoránku.

pochopila, až když v úkol česnek zavoněl. Vyvízkla je, až to budu vypravovat Hance, pochopila, až když v úkol česnek zavoněl. Hance.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

жені. Jsou z léta do mraku.

konfeta, krása letící vzduchem, kde hledat slova tak ukrytá, co mohou vejít jenom tvým uchem. Oba jsme součástí naší soustavy, dva magnety v silovém poli. Láskou už dávno měl jsem říct, že jsou věci jisté povahy, na kterých nezmění nic. Jsou ostré jako střepy z podlahy a musíš dát pozor, když je chceš vzít. Jsou součástí mé výbavy a vím, že míváš obavy, když se nad ránem vracím domů. Máš oči plné únavy, když pláčeš, tak mě to bolí. Tak už neplač, moje milá, jsi můj anděl.

parkem šly dvě kostnatý dámy. Byla noc a byla tma, měli jen jeden malej přehoz, aby zastavili chlad, a tý vlevo náhle jakýs předmět na zem spad. Její kabelka. Prokleli dvě kostnatý dámy, setmělej a zmrzlej sad, že musí zpátky pro ten krám, že prej přesky byly nový. V tom se zjevil cizí chlap a po kabelce

dálku, pak bude snad všechno překonáno. Pak bude snad všechno

věčná touha dojít ještě víš. A co z toho vidíš, teď jen spíš, modlitbu ti vlci začli víš.

0: však větvičkou do nich píchla. Nic nestalo se však, chudák holka si vzdychla.
1: Ach jo.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na jevišti holá prkna bez koberců a v nejpohodlnějších hotelech.

až tam dojdu se svým klukem, v kostelíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Peřinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá.

schodech mi vždycky strhne. Šatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kosteličku. Po schodech mi vždycky

zase jdeme špatně, opačně než do nebe. Vracíme se domů cestou kolem košatého javoru, jak na něm rostou vrtulky.

0: kam asi kráčí. Špičky hor jsou jako ostrůvky v moři. Jeden děťátko drží, za jízdy zpívá mu tiše. Den je dnes krásný, země má kabátek z bílého plyše.
1: A slunce veliké, rudé a chladné, ještě tak hodinku nezapadne, ještě se zamyslí.

až ve světnici stanou, ruce na peřinku dají. Někdo se usměje, že venku nad dveřmi rampou chytají. Zatím však na nebi plují, jeden kůň hlavou kývá. Vzduch mraziv je jasný, tam dole na sadu pár jablek na větvích zbývá.

srdce moje, zůstaň klidné. Není pevné, co se životem jen mihne. Ani láska, co šla kolem a co minula tvůj dům. Co do větru v korunách, když nedá sílu kořenům.

Duše moje, zůstaň tichá. Otupí se osten, který zraňuje a píchá. Je to jen kámen, který čeká, až ho voda omele. A každá jizva bojovníka časem zdobí.

zasneme doma někde stáním, desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Velikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zůstal starý gramofon. Pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádnej for, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel. A vůbec, už jsi někdy vzlítla.

Včera byl můj narozeninový den a zaplať pámbu je mi jenom o rok víc. S úspěchem jsem potlačil zlej sen, že z loňských předsevzetí nesplnil jsem nic.

to, co se děje kolem, beru jako hloupej vtip. Těším se na to, co přijde v příštích dnech a hodinách, pořád si myslím,

možná, že jedu svůj poslední závod. Možná se směju po cestě nad propastí, tak jako nikdy předtím zase nečtu návod. Asi jsem pokus omyl, se mi jednou vymstí, ale zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Je to dobrý.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: No tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

ten častoulek tichých kroků. Vzpomínáš si, milý Slído, jak jsme jednou někde našli

ty jsi měl štěstí, já měl úspěch, hodně přátel, milý slído, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno.

milý svído, zpívat naši starou píseň jako dřív. Chceš mě dojmout našim klíčem, už je pozdě, milý slído, ten klíč.

tě milovat ze všech sil, na pořád. Budu, jaký chceš, abych byl, na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb, na pořád. Budu ti nosit kytice chrb, na pořád. Budu světlem pod dveřmi, na pořád. Budu říkat, uvěř mi, na pořád. Budu tě chránit jako štít, na pořád. Budu se bát a budu se bít, na pořád, na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás, na pořád. Budu za ruku chytat čas, na pořád. Budu hlavou o strop být, na pořád. Budu se snažit lepší být, na pořád. Budu ti z očí stírat žal, na pořád. Budu tvůj klauny principál, na pořád. Budu hladový ač syt, na pořád. Budu o tobě jen snít, na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh, na pořád. Budu splácet věčný dluh, na pořád. Budu hlídat dračí sluj, na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj, na pořád. Budu vítat slunce rudé, na pořád. Budu věřit, že to bude, na pořád. Budu s tebou a budu sám, na pořád. Budu se ptát, zda něco mám, na pořád, na pořád, na pořád.

Škola. Pod okny chodí strážník a zřejmě nic není. Že čekám, kdo zaklepe, v pokoji se zjeví. Půlnoční tramvaj cinká, zřejmě 17.

Čas už se kránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červá.

právě otevřeli v nebi linku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na struhadle brásek naporcuješ koudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už je sousedovic kočka, žije na tebe boudu. Život je stěhování.

0: obletěl kapr nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Uši cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem. Život je stěhován.

0: toméis hoj.
1: Hudba hory přenáší.

0: odpověď na zpověď dávno ví.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří ji přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zítra

šermechu, večeři nepohrdnou párkem z fazolí. Takže vím přesně, kam dnes tvoje kroky míří. Žár světel koncový, když dálka uhasí, umlkne rachot kol, co po se

a vyjel z Kyjova až do Kyjeva, že prej ho všechno nějak tlačí. Ničemu nerozumí a neví, co změnit. V práci se stavil už jen na hodinu a prostě jel obleva, neobleva. Říkal, že přesně neví, za čím, ale že musí pryč, že to tu pro něj není. Zrušil svý konto, aby splatil všechny dluhy a mávnul nad tím, co mu vysely ty druhý. Vzal pasa kulicha, dvě petla ve vodu a hurá za svým velkým štěstím.

listy si hrají a límečky dřou, kdy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak

až v žaludku mě zamrazí. I když bych možná chtěl, tak víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako slunce se soblohy směje. Tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát. A víc už není možný.

jako svět kolem otáčí, tak se mnou život točí a nemůžu se přiblížit. Vždyť víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

a hned jí začnou žvíkat. Autor prý se s nimi musí stýkat. Chce-li se udržet na špici, leckdo však má křeč a zimnici, je, jen slyší to stát.

bohyně samoty, jde po schodech nahoru, pod ledovou košilí dmou se jí ňadra z bílého mramoru. A ona slábne a sílí ve věčném neklidu, když kolem chodí zástupy Davidů.

na plátně ticha se promítá socha Davida z masa, krve a kostí. A ona ho vítá do přítomnosti a dává znamení podzemní řece.

Ty o Římu v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek nová.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok v ještci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si plout. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

stihl jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu sít.

kdo se dobře laskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám

z najpodivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

zase v tom lítám, prázdný sny mám a trochu toužím, trochu toužím.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

a co chvíli začnou se líbat. Je tam příručný sklad, velký po lásce hlad.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

A nalepil na mě známku neurčité ceny. Potom mě odeslal a já marně hledám schránku, kam bych byl určený. A každý jsme jenom balík určený k expertu.

Zapomenou úředníci, osud leco schystá. Kolem vás sviští dál. Doporučení palíci na určená místa. A každý jsme jenom balík určený k expertu.

Skončí naše cesta krušná, někomu nás dají. Už slyším, jak říká, škatule je celkem slušná, ale obsah v háji. A každý jsme jenom balík určený k expedici sem tam. Počítám, nedopočítám se, každý má nějaký obsah a

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

až v žaludku mě zamrazí. I když bych možná chtěl, tak víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako slunce se sobou směje. Tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát. A víc už není možný.

jako svět se kolem otáčí, tak se mnou život točí a nemůžu se přiblížit, vždyť víš, že to není možné.

jako vojáci. Stojí nesmyslně v řadách proti sobě, slib, že mi nebudem, i když víš, že to není možný.

Marie s Lucií a Janem. Máma a děti, žádnej chlap, lavička v stínu pod kaštanem a tranzistorák, starý křáp. Marie s Lucií a Janem už měli dost těch jeho piv, na věky sami nezůstanem. A tři to už je kolektiv. Marie s Lucií a Janem, neodeslaný inzerát a v křesle stářím ošoupaném. U televize večer spát.

jak s plátem vlámských malířů. O hladu čteš si nepoznaném z očí těch prázdných talířů. Marie a dvě její děti, chleba se člověk nenají, čas leče se a život letí. A ti tři ještě hledají.

polikám na sucho lazaří a jede. Říkám si, tak už toho jednou proždy ne. Vždyť zase nepřijde a budu si vlézt. Rafičky, hodiny a ulice měst.

nad sebou chudí ustát, z jakýže dál zemětně kouhrát. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár skvěšných pater, a je to něco.

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída, tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá.

jsme si ten svět malovali. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš.

se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Ta moje měla dolík v bradě a řasy téměř v ofině a měla ráda pecky v čokoládě, zbyl jen pecky, asi ne. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída, pohledneš se za štěstím a

zasmieť. Když je poznám, tak dělám, že nevidí. Nebo kdyby se zastavil, tak nemohl bych být. Tak se to v životě střídá, ze stupů padek bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, ze stupů padek bída.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

ztratíš klíče, když chceš domů jít. Ztratíš taky holku, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

kde kdo se podiví. Vlasy řídnou, občas bolí kříž. Zdá se ti, že už nic nezískáš a nic už nestratíš. Řekni si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

řekneš si pak na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít. Řekneš si pak na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší

Vázne rytmus a rým. Neví, kde najde obzory nové. Chvíli před vyplutím. Bylo to, anebo nebylo, lásky laskané. Málo co se nevyplnilo a vody z břehů vyrvané pro Veroniku.

halí se vše, halí se vše, v tichu noci, v tichu noci. Dům zavoněl po ovoci.

0: bylo.
1: Šťastný dítě, všichni svatý, hlídají tě.
0: Koně budou,
1: tančit v zelí, zlý myšlenky,
0: zlý myšlenky.

0: zlatým hřebem,
1: zlatým hřebem přitloukla tu. Všeru noci,
0: vše se halí,
1: tak už spinkej,
0: tak už spinkej.

nebudu. Nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Ráda se líbala a ráda dlouze smála, citovala Seneku a na saxofon hrála. A když mi po měsíci dala k srdci klíč, no já vám řeknu krátce, já byl

kávy, po nocích jsem čistil čakry a nánosy karmy. Vodila mě přímo mezi kamarády jogíny a doma pak nutila mě nosit její legíny. Jejda po praseti, kejda, popele ti pěkná vůně, podív se srdce, co stůně. Jejda po praseti, kejda, po románku pič a rychle pryč.

sedíme v kavárně každej u jinýho stolku. Máš svůj společnost a já jsem u jiné přísedící. Hrajeme si s pohledem a skrýváme to před pohledy jiných. Neznáme se ani trochu, ale tolik bychom chtěli.

není, kdo by nás vzal za ruce a spojil nám dlaň s dlaní a řekl děte a milujte se aspoň dneska. A tak tu sedíme dva cudní v kavárně, kolem nás básníci, malíři, umělci, světáci, zkušení.

máš. Po straně tě urážejí hezky tak, abys to slyšela. A ty slyšíš, ale neslyšíš. A já vstanu, abych se tě zastal. Jenže ty mě pohledem poslíš.

tak teda poď. A já ti budu o lásce lhát, pošeptám ti klidně, že si má první i poslední. A ty se budeš tvářit, že mi věříš, tak teda pojď. Řekneš mi třeba, že už jsi mě všimla dřív, a neřekneš mi, že už jsi pár let vdaná. A nebudem se zatěžovat svědomí,

Zprávy. Jazz. Zprávy. Noční koncert. Zprávy. Dechovka. Zprávy. Smyčcový orchestr. Zprávy. Disco. Zprávy. Hurikán. Zprávy. Hajdy. Zprávy a tak dál. Pořád dokola. A je tu ráno. A v ústech pach mnoha cigaret. Žaludek na víně, nervózní česání, máš vrásky kolem očí.

vnímáš, že už mám šediny a rachitickou páteř, aspoň tu, že mám. Bylo to hezký.

Sedíme v kavárně zase každej u jinýho stolku. Máš svoji společnost a já jsem u jiné přísedící. A nehrajem si s pohledem, protože si pro mě žádnej nenašl. A šátek na věšáku nevisí. Zřejmě si zapomněla.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
1: patologie,
3: nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma autákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty,
3: ten krade jak může.

0: já beru bony.
1: A já zas marky.
2: Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do Paříže.
3: Vybrat si svoji je tajemný.

Tady je světskej kuplíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby svatozář. My dělat nebudem, nemáme náladu, žijeme z tuzérů, ručičky dozadu, ten umí to.

daleko do řeky hodilo šedé vlasce se třpitkou, která podobá se lásce, a vlny notují v sevřeném útvaru prastarou pěšáckou okvítku o jaru.

k zemi, hledán a stíhán všemi, tmou noci pružně běžím pátou míli. A ti, co za mnou běží, ach, ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing, už ležel v tmách, a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem celý.

Hledáš cestou mraku, kam se to šel, nevíš sám, už teď bohužel. Pospícháš cestou vlaku, kam si to jel, nevíš sám, už teď bohužel. A vítr se vrací sem k nám, jak tažní ptáci to znám. Pospícháš cestou vlaku, kam si to jel.

jsem se probral, ty už tam nebyla. Zmizel i špagát a mandlovej smrt a já jsem divil, co mě to napadlo.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít,

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zkrátku, zkrátku o stránku dál, čteš pospátku slova o tom, že jsem to vzdal, budem v pořádku, do řádku o stránku blíž, píšu ti slova, co nepochopíš, budem v pořádku. Zkrátku o stránku dál, čteš pospátku slova o tom, že jsem to vzdal, budem v pořádku.

ještě půjde, řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde. Co se to tu stalo? Řekněte mi, co se to tu stalo? Odkud to sem přišlo? Kde se to tu vzalo? Co se to tu stalo?

co tu všecko projde. Řekněte mi, co tu všecko projde. Co tu všecko projde, než k něčemu dojde. Co tu všecko projde. Co se ještě stane. Řekněte mi, co se ještě stane. Řekněte mi, pane, co se ještě stane, když to nepřestane.

řekněte mi, kam to ještě půjde? Kam to ještě půjde? A co s námi bude, když to takhle půjde? A co s námi bude?

zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima. Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili.

život zase od začátku. Byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžem dát všechno, co nám chutná, místo extra porce.

To odpoví, že prý mi nevěří, že prý nevěří. Pak řekla, že mám odejít a nevracet se k ní. Každý námořník je nevěrný a nic ho nezmění, nic prý ho nezmění.

na zpáteční líst. Pro pořádek děláme stín trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaný řas. Na papíře salámových obědů každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky. I pod stolem v nádražní hospodě všude.

no tak honem honem. Na exotických vynětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka. I pod stolem v nádražní hospodě všude

Nevím, jak vím, jak často a kolikrát. To všechno vím, ale nemám s kým. Až najdu tu svou Dorotu, tak průsečík dvou životů vynesem do souřadnic. Na sobě v tu chvíli už nic, tak nebojte se, slečinky, až dojde u mě na činky. Budete tu mít borce, co nevejde se do vzorce. Jsem průměrný matfizák, vím kolik, ale nevím jak, vím jak často a kolikrát. To všechno.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Je krátce po druhé.